0: počívaj Popolno Polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc morja, slonca, vrućine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio 1.
0: Več Polícia. In več dobre glasbe.